0: like you need religion at the minimum. And I'ma do it diligent, I'm looking for a synonym. I'm trying to find a way to tell him I ain't even feeling it. Pekné pohodové ráno a príjemné vstávanie vám želáme z obrátenej pyramídy. Ideme do Grécka.
1: Rádio Slovensko.
2: Na tamojšom ostrove Santorini protestujú ochrancovia zvierat. Bojujú proti používaniu oslov na prevážanie turistov. Nemecká organizácia na ochranu zvierat dokonca zverejnila na sociálnych sieťach video, na ktorom tvrdí, že majitelia oslov napadli tri ich aktivistky, ktoré im bránili v práci so zvieratami. No a my sa priamo teraz do Grécka spájame s našou spolupracovníčkou Soňou Dorňákovou z TAMU. Dobré ráno, Soňa, čo sa teda nepáči ochrancom zvierat?
3: Dobré ráno z Aten. Tak jim se nelíbí, že osly a muly převážejí ty turisty většinou z přístavu do svahu 500 schodů do městečka Fira. Tvrdí, že tak trpí a navrhují například, aby turisté používali takzvané exoskelety, to znamená robotické, hydraulické, kterými by tyto schody zvládly. Oni požadují, není to poprvé, požadují zákaz používat tato zvířata jako taxi a tvrdí, že se jejich majitelé o tyto zvířata nestarají dostatečně.
4: Ako na obvinění odpovedají majitelia zvěra?
3: Oni říkají, že to neodpovídá realitě, protože vlastně muly a osly, zvláště na ostrovech, jsou většinou jediným možným prostředkem k přepravě, protože do těch svahů většinou nevedou ani silnice, ani cesty, kde by mohlo jet auto. Takže pro osly a muly je to, jak říkají nejen majitelé, ale i také znalci těchto zvířat, je to obvyklé, že oni unesou až 150 kilogramů, záleží na tom tedy, jak velké to zvíře je, a uvažují o tom také, že se odvolají k soudu za to, že jim aktivisté brání v práci a že škodí vlastně také té Santorini v tom, že je obvinují s neprávem.
2: No uvidíme, ako to teda nakoniec celé dopadne, možno to ukáže až budúca letná sezóna. Kto vie, za informácie ďakujeme našej spolupracovníčke v Aténach Soni Dorňákovej z TAMU. Dovidenia, do počutia.
3: Do počutia.
1: Rádio Slovensko.

0: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
1: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
2: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
1: Skvelé otázky.
3: Milujem sa s manželom.
1: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.